0: Christina Clara agus Antonio Zambujo as an fortingélen sin tá sé láte se hocht dat tú géiste le réim na carcha radio na lefe.
1: Star sé družba s předávání kúpiu sobě na ubranie, nie byl on za staršego, že by ním měl co nového.

0: at giveblood.ie. By astru follow the ye ar chuine de gach cathair agin i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a trí a haon a haon a trí a 7.
1: Tá sé bhgéiseach le hadra ar rádiú na lifa céad is a 6.4 FM, Cosle na cearach agus leis an cláir speisialta seo in nniu i dúúteach ar amachtaí cheol na ggéige gotí seo imléine. Bhil sé pí cheol an sin de chuid bosún banna festal ar nó a bhí sinnim ag féile na geala imléine agus be muidir fellú a níis ar bhil foriste don chiad scéal eile seo agus ar nó a scéalata ní bheith go mór a mean fphobal le geiríid na Lachiol na Hairin agus a mell fyrisia am leina dan hyd o'r riw. Fi mae hi'n hwys o'n e creulu lan ar gyrdi a radio falcia agus e'r creulu bio o'n mac o mwl na gilige fi sacri hyd dan chachtan agus fi an atmosfer an jas yn sy'n ffost a mwl na gilige agus mar clyn hi sef a nes fi ciol y clystiol yn ahan corniol y mell fyrisia dan chachtan fo sia dylu yn ciol a chiacinch dan chachtan o'n blan ac wa mae hi'n ansoltas yn lag ar lleich mae hi'n on agos be copla agalw yn nis a clysiel o gyf o na dini gyrlwyr mae lo hw ys ymwyl ffyrdysia eg flachiol na heren.
2: Mae yn sio yn nes diwrnod o'r cosgwr yn mac yn mael ffyrdysia ag fflach lleol na herin le priw eirys creol to'r radio ffaltio Mary Claire na Gilliam. Dyn, mae'r da cwrsi lap yn nes.
3: Yr rôs cargar mil y maig ta dy fi ddiar jach na dyn sgoio gyng yn jach yn siacatio agos mwyd i cwrtus leis on fla ta mwyd yr lig yr rôs ffaith sy'n chorri fath yn dyn i'l jach o bo ffyrdysia consult o'n jas yn eilio yn iawr yw'r ta si yr rôs on meid sy'n dyn i'r ecael a gaharaha on gilig y creol ar a hanrod ystwch o'n sio ag mol na gilig.
2: Sin ag ddiwrnod agus tais ef ddiwrnod yn ie creulw iawr cleg a creigni hwys y mol na gilig yn sin agus an ylwmwyd ciol dyr i agus dyn i egsles di agus ar chias rydw i'n mac da chwn creulw.
3: O, fe eisiau diachar cyn i, yn sin ystod fi mwyd gohoml yn sa ti siac o bobl na gilig yn sin fi gacht yn ie agus ni hebrau hydionach a sin beidr yn rhaid y chias yn y mac dwi'n sy'n egoni mae'r iawn flachio na her ni harli yn swyddi cosol isio gan Ober na gapol iswch sin yn radas tawg di agus na hebrau hydionach isio is mwynsiori iad is you know ebrau iad yn atyn ni eig sylwyd y bobl ni gilig ta gilig ocw cwydwar ocw agus ta siad sy'n hart cwn cwydil o deini sy'n beidr yn rod is ffarg sy'n spirid na ffeile spirid na fflau yn mohorym sy'n y deini ta cosas le fai yn sio ta rinch deini yn sio o holomeg o wel dyn ni egon o'n Austrai le hannig yn sio le fai mor hebrau hydionach ag yn fla a birch o sy'n stath einthach chwmai deini ystwch a holofwyn yn desio agus fi i geiriau hacht agos y fe partach beidr na rwgiol acw ac yr oes i geiriau fe marchaid dyn eile marchaid dy sin.
2: Sin ei gydirac agos yn fawr y cyrdd gymryd ag yr fas corchi da ti'n?
3: Is as corchi dw. Beidr cain na gwylseisio'n solio'r mwchaid gilig tam yn ei rinch blant o'ch ahwm al ffarys ag yn ffwynt o sio agos das mae hyn yn nes ag ffrastol ar flachiol na heran mar sy'n mohi am harfa brodil as yn cahar a ta ni mae octu beidr agos yn sy'n mae ailis dach i bob yn ei gilig o'n sio mohi am harfa brodil lyfai ar as agos is siwg lyfai o'n sio mar dynia ta gobr sy'n ymain mar sy'n Drast am air an erid sin fail si chiol fríd na blinta agus mar fastil am hailech agus an is tam ar ás mar gan fasta tam ar ás leis an radio tam ar ás istocha e coidiú le pobl na gaelig e coidiú con an gaelig a chur ardan agus e coidiú leis an phobl an sin con muidja chur con gain agus muid istocha an teachtar gus mona imel farist a gahara agus le cioltas cultari air an gabonisag te an gaelig agus an chiol lau lau agus sin beidr an rod is specialta agus tam hain harfa brodul as an cahar ar fad.
2: Sinna ag gadírach. An iorthe ag bhfuil mór an forbert in i teachtar síl na gaelic le blinta bogan nuas an seomal foriste.
3: Cade fan gaed agus amwyl isog le couple of shachtan nuas, le couple of mea nuas, ta rodi ag ahru co gastron seomal foriste agus a golaf iaith a hanel a la an sin. Ta si fecha o gyng beidr le shachtan o go anuas, gwyl corhi ga hangach an sin le fecha il ar ffodfad na cahrach mar iall ar yn fflad. Ta sylwg am gawanig siad, ta sylwg am gymeis siad le fecha il am achan sio, ta policy tianga o gyng richa ag gwrlia cahrach fel foriste agus isog o gwyl sin le fecha il le ling na fflad comai gwyl Rôl nach bog ag pobl na gaelig in san eil o sio agos gwbl mwyd i geiri an gaelig o cyrch o'n cain agos tá sé galanta le fecha le stocha má arcantí séar coppla seach na hin fiú bhí mé ar raíonn le fé leir le má na céréba go seo i mé fariste má arcantíir an chaair atágin iniu. Ar an Jeffer nachhfuil sé special ar fad tá daine ar chat ó ahan chuin don dóin le bheith an seo linge agus te sin Harbh co agus Harbhad specialte dúsa go pásanta agus dé mar chathirstocha.
2: Sinna go ddíire agus cis mór blad é an nuir atá teiti má an seach an seo a múl mór an bartaíthe agur anéis ar idir na agus teirú na féile.
3: Keisha mna go tabbáíocht barteo go minheú, bheith mé i gáil gan cap anocht an sin marpa mé gáil go féile an fphobal tá Saw doctors live at Tashiets and Leveyer in Stata, Agus Hot House Flowers, Komai, Agus is fan all war made in the Hot House Flowers, Tommy Dugan Morlish, and Agus and Chin Laboom, Tashiets and Attack Komai, Agus Marlug made, Dasmini is a Frasler, Fakion here, and so Tashan Karja to Mokajo CC, Skibbereen, and Jack's Concord to her turn, Komai, so Hop Skibbereen, Agus Tommy Dugan Morlish.
2: Ian Tuck, Airfan, Gurmila Mayagas, where I file Lurch and Char Rathion Luffa.
3: I go only in a pleasure, Gurmila Mayagas.
2: Tá an seo anéis oscór tí Madan i mefriste ag flaceáil na hhéann le John ó Farí de chud efic planá le teanga íorthúscar du naál. Bá tú buint fáilta an féla go dtí seo?
4: Á te a caiar daon tá teáil san sréidirna le com nete nácan tú tá gáanta eceal agus ní roiid de flá a bheh so tá deasahíonn seo agus a bheith ehilta ceanna mású de a daine a scoúirí defriils. An gaan ar másc agus bhí bhí bhí san netar ón leir an gaidecin sin isdóthe ní mehdas muúteir aim go bhmuúte bhí caiar dáonn a fásta.
2: Tá rá maiid tá slú maid háan ú nachfuil agus istócha neart géadigh le chhlaisiil ar fudan éile fásta.
4: Tá neart gaide chun séintntaáte a méid go atán bína cean am jónón náhfuil go daine, ba go dtí go lorinn tú lá sim agus sim go gaiú neirtaí an le daine go leir lá agus ba go leir sa go goráiste agus sim bail far sem maiú híomna go dá go heiríonn sa dhéair agus tá speson an goic am leanana go flá agus tá de sin na ceall.
2: Sinna go tíireach. Tí híann tú faoin atmosfér in seo go dtí seo ar landil tú nniu nó bhil an teála cap láúgus.
4: Landa má né agus fa an teo go dtí a haindearan cebí agus áta atmosfér ar dáid tá ahan cean ísgrúpaíion do peisttí go daine i sene agus le go másascú agus ceal bhí mar thus atréid ar na cehran sin fa daine cean a boscail agus ahan ceanrá agus de na ceáasta agus ná an cre go maionn te agus go fád a buán a phlá marsin.
2: Más tú mé tú réisiir an bléinte thugain den phlá rí sem bhil fariste.
4: Deé deé deé ón cinál ón ahan rud ahacha a go dtí seo na cisi bí na méon siad mú bhfuil cre go maithe agus tá jazz. Jazz ceir dhéanú ar cultúir nahéann agus ceáil nahéann agus just a másc daoine eile bhfuil sam a bhfuil tam cearna acu siadm go bhil sehailte mar réit sin seo agus na bhfuil táhananne den meon cearna agus tá crackar dáid bainte sigus. Jazz tá atmosfér cé an séhhan agus an crackar mai agus Masú go mórla sé chodeile don flaanais fásta.
2: Sinna go dúireach is tu tuid sé feltúir bhil farisiim lena don darna ar agus ar nóiad arreaachtas a saoúir siúil ní beúhéim lena. Anníorthaigh bhfuil mór ananta farad ar an slúin seo an éiste agus an slú a bhí anna an arreaachtas.
4: Dehan gohil ó híh neiritas de dehangar ggéal an thoide smóm son war siadm an teo te cean a másascan Tá más gan daine an cíán bate na bhil goí gahananaon seo s dehain ag an airtas bhí a caiintfa mar ortó nóá an ggé an na daine gur ó goí ceacu a dehan go cíán just más gan dohádaí mó daíon seo dehan thair an chartan go dola suca milíonn daine bheith an só siadm go réim seohádaní leithne an seo an airtaratas, but I gen am kene mar gan anhein na dingei kene a vi na féilte kene faste.
2: Sinné is to he. A malín ru er chiaas a mat dat gotí seo.
4: Well vir se sem modi a gotí seo ver just mar a vi fekeld dingei aga agus si just a bon sold a rak si de boska agus just réimse le hen ceton agus réimse le hen isisina tá mu hir a tveid se gananta ó sínta ága is ní senne agus. No gananta sinna cean tú féilte mar seo háar doí na hí am héin.
2: Sin é gotí gur mí mai agus bh Lord san teradú le feniu.
4: Bhí mai go héon cara.